piesní a spevou z čias mladosti Gustava Mahlera doznela ich Ging mit Lust durch einen grünen Wald. Spievala Arlene Auger, hral Irvin Gage. Filharmónia Calgary na záver Euroklasik Nocturna uvedie predohru Lucio Silla, Wolfganga Amadea Mozarta.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine.

0: Ďakujeme veľmi pekne. To bola naživo spevačka Skiva. A my sme naživo na festivale Zázračný oriešok. Sme v Piešťanoch, sme na jeho 14. ročníku. Ja som avizovala stretnutie so štyroma zaujímavými hostiami a tým prvým je pán Martin Vopienka. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Pozorne ste spolu so mnou počúvali skladbu. Páčila sa vám?
1: Jo, určite, i když som přemýšlel spíš o tom, co budu říkat, upřímně řečeno.
0: Ale určite máte o čom hovoriť, veď vy máte bohatý život, bohatý kultúrny, umelecký život, ale povedzme si niečo o vašej úlohe tu v Piešťanoch. To sú také dve úlohy, ktoré tu máte. Jednak máte takú vysoko dôležitú funkciu, ste členom odbornej poroty.
1: To je opravdu tak dôležité, jo.
0: Dobre, a tá možno príjemnejšia úloha je tá, že predstavujete to, čomu sa venujete, čím žijete. Povedzte mi vašu pozíciu na oriešku.
1: No tak jednak vrátím se k té porotě. A když jsem byl vyzván, abych se porotcem stal, tak jsem se trošku lekl, protože já žiju v tichu. A teď najednou, že mám poslouchat desítky hodin vlastně těch rozhlasových her, tak jsem si říkal, no to já nevím, já potřebuji mít ty svoje myšlenky pořád ve svý hlavě, já neposlouchám ani hudbu, nic. Ale musím říct, že zpětně teda je to zážitek velice obohacující a že to je velice příjemná zkušenost naposlouchat vlastně všechny ty soutěžní pořady. No a druhá vrstva je samozřejmě ta spisovatelská, to je to, s čím jsem se narodil, s čím jsem přišel na svět, tak jsem rád, že i tady mohu prezentovat aspoň část z toho, co tvořím, ale já píšu pro dospělí i pro děti. Pro dospělé tady budu mít besedu na téma mojí knihy Václav Havel Mocný bezmocný ve 20. století, která byla ale v podstatě určená mládeži, protože jsem chtěl vysvětlit mladým lidem tu dobu, kterou nezažili, v čem to vlastně spočívalo ten útlak. A Václav Havel byl takový dobrá osobnost, na které se to dalo představit. A také bych jako nerad odjížděl z Piešťan, aniž bych se setkal s těmi nejmenšími, pro které rád píšu a rád s nimi beseduji. Takže tady představím svoji poslední knížku Sofinka a první bolest o malé holčičce, která se poprvé setká s velkou bolestí, když si zlomí nožičku a musí se s tím nějak vypořádat. A na začátku je to tedy zkušenost traumatická, ale postupně se ukazuje, že ta bolest může nám něco i užitečného vlastně sdělit.
0: A vy jste povedali, že přišli jste tu představit to, co vám bylo jako keby dovienka dané, čiže asi ta tvorba spisovatelská, ale ta spisovatelská žila, to se zjavila od začátku, lebo vy vůbec jste vzdělaním
1: jste
0: matematický inženýr.
1: No jo, tak to bylo za komunismu, že jsem něco musel vystudovat, mě to docela šlo, ta matika, a otec byl slavný matematik, tak mě do toho trochu natlačil a nechtěl jsem jít taky na dva roky na vojnu, ale jenom na rok. Ale v 6 letech jsem dostal pravítko s písmenkama, když jsem ještě neuměl psát a s pomocí těch vykrojených písmenek jsem psal první povídku. Takže asi jsem to měl v sobě už od narození.
0: Ano, a kde jste zúročili svoje vědomosti, povedzme, už vrátím se k té vysoké škole, máte povedzme vo svém portfoliu knihu alebo literaturu, kde zúročujete vlastně ty svoje vědomosti z vysoké školy?
1: To je velice dobrá otázka. Já jsem po skončení té školy, když jsem to zahodil, to studium, tak jsem měl pocit, že to bylo 5 let ztracených v mém životě, asi 20 let jsem se nebyl schopný k tomu vracet a potom jsem dostal inspiraci skrze jednu knížku z astrofyziky a napsal jsem svůj román Pátý rozměr, kde jsem využil svoji schopnost rozumět vesmíru i z pozice fyziky a od té doby to beru jako nějaký dar, který mám navíc a v několika dalších knihách do jedné jsem vsunul takový svoji kvantovou teorii o podstatě vědomí a jinde zase si pohrávám s relativitou času, takže nakonec všechno špatné je k něčemu dobré, takže to cítím jako další obohacení svého života.
0: Vy píšete poeziu, píšete dobrodružné knihy, píšete prózu, záber máte naozaj mimoriadne široký. Máte všade publikum? V každej tej škále máte široké publikum?
1: No tak ono by bylo samozřejmě jednodušší sekat pořád to stejný a vytvořit si nějaký ten svůj fanklub.
0: Silný.
1: Ale já jsem taková ta dobrodružná povaha, že pro mě to psaní je zároveň objevování a já potřebuji i sám mít pocit, že překračuju nějaké vlastní horizonty, proto nakonec i cestuji do těch odlehlých pustin a to též je pro mě to psaní, je to cestování za obzor toho, co jsem dosud znal. A tak ty žánry střídám.
0: A vidíte, já se vrátím k té Sofinke. To je taky krehký svět malých dětí. Máte pocit, že povedzme z toho veľkého dobrodružstva, ktorým aj žijete, povedzme v reále, ja viem, že cestujete naozaj po svete, Antarktida a tak ďalej. Je to, povedzme, ten krehký svet detí, keď píšete pre nich, je to niečo, kde sa vnútorne aj vy ako muž, ako dospelý človek očistíte? Alebo ako to máte, keď píšete pre detičky?
1: Je pravda, že vždycky po tom dlouhém románu, který mě veme třeba 2-3 roky života, tak potřebuji si trošku odpočinout, ale tím vůbec neříkám, že to psaní pro děti by bylo jako nižší úroveň, ale je to skutečně určité pročištění a myslím si, že ty moje knížky pro děti a mládež jsou tak úspěšné, protože se v nich umím dívat jejich očima, protože o tom to je vlastně ten svět jim objevovat jejich prostředkama a jejich očima.
0: To je jasné. Dobré, vy jste členem poroty na festivale Zázračný oriešok. Počuli jste dobré věci?
1: Ale jo, já mám tam několik jako velice dobrých zážitků. Samozřejmě třeba v kategorii pro mládež jsem si říkal, že jak je těžké oslovit zrovna právě evidentně, jak je těžké oslovit ten starší věk už potom. Takže tam třeba jedna věc se mi moc líbila jako dospělému, ale říkal jsem si, ale mládež prostě by to vlastně nepochopila. Takže tam je potřeba zohlednit i to, komu je vlastně ten žánr určen a podle toho se rozhodovat.
0: Dobrá, ale rozhlasová hra to nie je iba námet alebo režisér, ale to je aj hudba, to sú tie zvukomalebné efekty, ktoré sú všetko vlastne súčinné v tejto rozhlasovej hre. Počuli ste, povedzme, z tohto uhla pohľadu zaujímavé?
1: Je to uhel pohľadu, ktorý mňa asi, ve ktorém nejsem expert, takže pokud jsem tam něco vnímal, tak spíš podvědomně. Jak jsem zjistil, tak někteří v porotě naopak byli zaměřeni hlavně na tuhle stránku. Já přece jenom jako spisovatel jsem se asi zaměřoval víc na tu čistě obsahovou stránku a na tu sdělnost vůči právě tomu té příjmové skupině.
0: Povedzte mi, čo píšete v týchto dňoch, čemu sa venujete, keď sa vrátite domov, čo budete robiť?
1: No na podzimne vyjde veľký román Dorian se vrací do budoucnosti, 500 stránek, takový a takovým novém cyklu celé naší civilizace v daleké budoucnosti. Mezitím jsem napsal takovou etídu magického realismu, dalo by se říct byt 2+1 pod bolestí, ale to bolest je s velkým B, je to hora bolesti, která se blíží k městu a je živená vlastně ze všeho špatného, co se v tom městě děje. Tak nemůžu vydávat dva romány za rok, takže tenhle vydáme asi až příští rok. A mezi tím momentálně píšu spíš poezii, když přijde ta vzácná chvíle inspirace, takže jsem napsal třeba za poslední měsíce dvě básně. A protože jsem v březnu prodával svoje nakladatelství, tak jsem byl trošku vytížen materiálnějšími starostmi a těším se, už se ve mně něco rodí a myslím, že tak kolem Vánoc v zimě zase začnu psát něco delšího.
0: Ještě mám jednu otázku. Úspěch se může meriať hociakým spôsobom, môže sa meriať napríklad cenami, ako si vy definujete úspech, vlastný úspech, či meriate vy vlastný úspech?
1: Ono sa to s viekem posouvá, ja ale vždycky som říkal, a tým som hrozne provokoval v tých Čechách, že som říkal, že sa cítim byť svetovým spisovateľom na úrovni tých najlepších svetových spisovateľov a čekám na to, kdy budú objeven. Překlady mě vychází, ale na ten opravdu velký průlom pořád ještě čekám. Nicméně největší štěstí je ten samotný dar, že mám ten alternativní svět literatury, do kterého můžu vstupovat, který můžu spolu vytvářet. Takže každý den jsem vděčný za tento dar ten svůj pocit, že mám být velkým spisovatelem, beru s velkou pokorou, protože především je to o tom sedět u toho stolu a dostávat se do těch nových vesmírů.
0: A robit to remeslo poctivo. Dobré, děkujeme velmi pěkně, že jste si našli čas pro Radio 9. Vím, že máte další program, takže vás volně půjšťáme do Piešťan na ulicu, abyste se mohli presunout. Martin Vopienka, český spisovatel, vydavatel a cestovatel, byl naším popoludnějším hostem v Radiu 9. Jsme naživo v Piešťanoch na Zázračnom oriešku. Děkujeme velmi pěkně.
1: Děkuji a těším se na Piešťan. Je tady krásne.
0: A ešte možno pripomeniem pre poslucháčov, ktorí si nás zapli možno iba teraz, sme naživo v Piešťanoch a je tu s nami aj hudobníčka, speváčka, klaviristka Skiva. Patrí v tejto chvíli čas.